Haló, tu banka. Ako vám môžem pomôcť? Máme výhodné hypotéky, áno. Výška splátok je variabilná. Moment, tak variabilná zase nie. No, to by ste splácali, moment, 211 rokov. No, tak to asi nie. Pekný deň.

Haló, tu banka. Ako vám môžem pomôcť? Máme výhodné hypotéky, áno. Výška splátok je variabilná. Moment, tak variabilná zase nie. No, to by ste splácali, moment, 211 rokov. No, tak to asi nie. Pekný deň.

Haló, tu banka. Ako vám môžem pomôcť? Máme výhodné hypotéky, áno. Výška splátok? Je variabilná. Moment, tak variabilná zase nie. No, to by ste splácali, moment, 211 rokov. No, tak to asi nie. Pekný deň.

Haló, tu banka. Ako vám môžem pomôcť? Máme výhodné hypotéky, áno. Výška splátok je variabilná. Moment, tak variabilná zase nie. No, to by ste splácali, 211 rokov. No, tak to asi nie. Pekný deň.